0: Dźesać mjeńšinu donna po 60 nydomje, čera nocy jest wurała wulka, finalna ra Argentinčenjo, šako su zabulom honili, a to přečivo Španičanam, a muže jože španiske susi potom tiž titul svetového mištra v kopajnce vudobili, ale tiž takrec, dž tak ciž serbske svetové mištarstva sú sa včera vúrali serbský Supercup, mienujúce ďalšie športové vústledky zmie za nás netko Jan Reho.
1: NDR Sachska, serbský rozvoz. Šport.
2: Prvnie kopanské mústvo športové jednotky Kruščice je včera v Nebelčicach serbský Supercup dobylo. Prvný raz neste so semifinále i Vúravoj a tešnic mawe a vulke finále, dokež by sa jenoj štrojka mesto kvarteta vobdželiva. Tak kraješe kujždy přečivo kujždemu. Za zběhovú partiju dobychu kruščenia přečivo Nebelčanam C1. Ionel Statnik by za hostičelou 1-0 celiu, Janej Bogušej poradži so vúrunanie a dvoje dalše rota za SJC Matej Džisvokej a Gabriele Zarodnikej. Po druhej rydnia smiedžachu zamoviči wokoło Roberta Lenarta hižo mytovanie dobečerio přijotovač a na dobečerské opismo SJ Kruščice napisač. Kruščenio so mienujce přečivo Radvorčanam ze 4-1 přesadžichu. Prvnie a druhe rota za SJC docpe Gabriel Zarodnik, na 1-2 skruči Klaudius Buša, C1 celý novopříklad Kruščanov Florian Zelnak a 4-1 Filip Šiman. Prvný raz steješe při pobočnej linii nový trener SJC Valdemar Adamovič. Ceču rudnia dobechu Radvorsce kopario přečivo Nebelčanským z 1-0, rek R by Felix Bauch. V delných sušecach by so sobotu celenie jednatko převedlo, na kotrymž by so tež vjesny kopanský cilk z Pěskec vobdželiu. Cilc Pěskečanov Kšeščan Bimak.
3: Musel Pěskečanské mústvo jole lica v nové konstelácii so přizevili a tež prvnú únedom ju cicírali. A je musel so v letach tý dosa dnes podľa boli. Však sú sušečans naši přečelio, všinu kúž leto tež na kopajncu, podľa nás do Pěskec. A tak sme sa tý prajili, aj on to tak suše. Zomo kopara z Pěskec tež odo. Do žušec finžeme, a jojo nalada vopročo Jana, vedro posve, a sprečali mi taký event sobučin, čo vopročo ten rinčeš už muž. Kocíte na meč?
2: Ve 8. finálu pak běza pěskečanský cuk Kunc. Dobylo je mústvo z Vojerec, druhé miestno obsadží zastupnictvo ze Skaskova a ceče vjesne kopanské mústvo z Rožanta. Vobdželivo by se jena cíce či cukou, jeden menie hač loni. Úsledk testovej kopanskej hry od soboty, Drevnica Radvor 1-0.
0: Športové úsledky mieše za nás Jan Rehor.

0: a nětko z Pólskej do Łužicy z typkom na pošest Čechy.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcina.
2: Dobranje. Němske centrum za astrofyziku DZA ma wotnětka doladowansku radu. Kajž DZA zdźěli je prěni předseda gremia zastupjer Zwjazkow ministerstwa za slědźenje, technologiju a světnišćowe litarstwo Tomas Reiter. W radźe dale podla je nimo zastupniku Zwjazka Swobodneho stata Sakskeje a wjacorych nawodnych slědźenskich instituciju němskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Čišno-Zjazka David Statnik. Kajž zdźělen se dále rěka, by prěnje posedźenje konstruktivne a tvorjachu tam směrodajne rozsudy za přichod Němskeho centruma za astrofyziku. Noc 10 svěčku sobotu kloštry Marina Vězda Pančicach kukuje je sobotu sta hostči vopytało. Tež leca zaso su tam zestajili motivy ze svěčku, kotrež hodža so k jubilejam. Napřikład vinovaše so jeden vobraz do 80. ročnice skutki vězdnych spěvarju, dalši peča 20. jubilej nímskoho biopečata. Hučpnje je večer du Helena a Jan v obrobilo, tež rivanska skupina Vužiska, podajče Vužičanska rapsodija, je vstupila kaj štež kuzvo. Do českoho Harachova poda so dženca 27 modostnoch 8. a 9. letnika. Tydženske prozninske levo serbskoho šulskoho tuarstva naveduje taj manželskaj Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so s profesionelni fotografiju v přirodže zabirač. Runja riečnemu levu ve vodu Hendrichecach je zarjadova s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Wot džencnišeho ponuvia státnu drohu S-130 ve Nuesy nad Spreju. Na niedže 5-30 metrach nastanje nuwy nadrožny nasyp. Nimo toho rozšerja kutnik a ponuvia dodžažany most z 1960 let. Projekt płaci 124 tysac euro, które zapłaci Sakska. Dalsze 20 tysac euro przewozmy górniskie przedozacze LMBV. Twarskie dzieła Nuesy nad Spreju mają hać do 7 augusta tracz, droga je do spłonie zaurena. Koparski cyrk sportuje jednotki Krusčice je swoim jubilejnym peczac 40. lecze po założeniu wczera w Nybylčicach serbski Supercup dobył, a tytuł wuspiesznie zakitował. W obierie przeczyło cyrkom maje sportuotuarstwa Radwo a sportuje jednotki Nybylčice Krusčenio dobychu. Ralbičanscy Sokoljo so lieca w obdźilili nesu, dokež by im čas po zazbyłom treningu, hač k turniri Nibelčicach překrótki. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakadže tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džencarske repomročeno z blakami raz, svonco vladame, možne su te švijele, při ve najvišim pađe 20 stopnjach, juce cilje podobne vjetro, trochu čopljišo z maksimalne cija 20 stopnjami.
0: Na pučach a na drohach je šitko okej, je li zamače v tutem pađe informacije za nas? Potem nas rade zazvonče, budušin 7.30, či 400 je naše číslo. Kýba zapísať, če nám pojezdč naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

A nětko je si jižo delko vo světových mištostvách kopence a tež vo serbském superkapje rečało, so da bimy vězo tež jišče na našich dynamocov poladneč, oni šako su vokomikně v treningovém Livje v Austrijské v Windisch Garstenje a tam su čera jeničky test, ta krec testovú rú, tu tým treningovém Livje dobili před 700 přiladovarimi to by a to z 5-0 přečuva austrijskému prvnímu koparskému ligisti Graca AK po dvojce 60 menšinách Dynamo činia potekým z 5-0 tuto testovú rú treningovém Livje dobili.

Jessac. Mienšino pana po šestčiche, 5 hodin 43 a do nového tydženia štartujeme vězo tež zaso z polnej protočku. Cíči prozdninský tydžen tunkjeva vězo tež zaso z dosť a nadosť zabieru Brnješ. Vedro nebe tak k kupanju vabivo. Dženca napřikład prosia zatkulario na dalšu staciju Beach-Ture, a to dženca Dora Dvorja. Napo šestčich zetkaja so mustva a od šestčich leči prilni bulta krec přes sak. Kaž kóže tydžen zmeja tež dženca zaso moto za vosibit kostým. Kotre to je, to netko ešte nepřeradu. To přeo za nedom Felix Cyš a vam braj, kak mieli so dženc večer zdrasčič na lepšim páže. V Pieskecach tam muža so v obydlerio dženca vo vútvarje spiešného interneta informovač. Večo šestčich je to kryc informacijský večo, a to v domje za športu cu Pieskecach. Prozdninské dječi moža se tiež tutun tydžin za so vulečeč do Serbskeho šulského muzea do Stroži. Tam zabieraja so jutce z barbami z přírody. Od dopodnia 10. hač do popudnia 3. zmeja dječi tam zabieru, a to převážnie vonka. Z kreatívnym poskytkom sú tam zastarani, a to za 10 euro na dzień. Tež materiálie sú tam sobunúcka, sad, napoje a v objed.

0: Cibelki na šestče a kaž runižo přilubjene přeradži nam Felix, což nitko moto džencniš je bić tore.
1: Zatkula. Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zatkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžeće svoje mústvo přizevič a od 18 hodin so potom dobu lubije. Nezabučte na předešnik a vyzotež nic na dobu naladu.
2: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic zabič.
4: Dženca večo.
5: Ach, Kala, što máš ty dženca večo předjúdžone? Dženca je punžela. To dala vizo jenoš.
6: Zatkula bič.

0: 5 minšinow do 6 přiche.
1: Nabožne słowo.
0: Madženca Milena Švedžic z Miłočic.
2: Drude přeju si prosće mir. Nic, dokiž by šitko runje špatne było, ale dokiž so by šidnym dniu husto delko runo časne wotmiła. Rozmowy, poješće, terminy, mysle a mjestom lidma wokomik, w kotrymž můžeš woprawdźe raz krótka při sebi być. Mir za mne neryka, so šitko z mirom stej. Skiry to ryka, so netrybam nastajnošći fungować. So můžu skrótka předuchnyć, bez toho, so bych direktne zásady přichodného nadawka kvatać dobiała. A rune tajke wokomiki mi tyja. One dawaja mi kusk wodstawka a pomaja mi, živenie zaso jasnišo widzieć. Znano mir na koncu zcyła tak nešpektakularne neje kajš klinči. Ale je rune to, štoš na zaso sortiruje. W tajkech wokomikach potom bytnu, bo neje niedzie daleko preč. Ale nam šim bliže, hat schon nemernem schidnem nju spoznawamy.
0: Praje Milena Švedžic na doku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuko.

A so njebychmy do zimneje wody skočili, štož hučbu nastupa, mam tu něštko hižo krótku přelatku, što vás hač do sedmich očakuje. Mestrujem spiewa Michaela Melzerowa. Derje, derje, jena zemi, je ty šankarelce na podla. A tyž Petru Leflerou, dzen se rano svišimy. To są nasze tytule Hacz do sedmich.

0: při rozmowie. Pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židow a ich nabožinu hori. Wukadźišćo toho je, zo je wuboko wiriwa křesćanka, kotraž přeco dale pyta a so praša.
1: Sem spoznała, zo je Jezus Žid. A tuž sem 2019, če prvi raz ze smačeru bila v Izraelu, na sledach Jezusa, v svetom kraj, vobladala. A jako sem ročo šišla, sem mislila, to je rejane kraj, ale ze Židami samo na sebi nisem veliko do kontakta přišla. Potom je dale šlo, zo je so 2021 přečeka vprašala, ač nohcu z nej na dovol do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiki inri, jac woznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vúmožnika a započinach so zabirač ze jeho svojbu, ze svojkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Štapanec nazoniła vo židovské náboženie a kultúrie, votem sme včera tu što vusevali. Tole jo by jenož krotký vúriesk. A tež přečel židov Hans Eberhard Kaulfürst je svucharjem mnoho rozkvat. Napríklad židovské svedženie. Što to stejnetko, a to samo rozširjenej formie, tež na našej internetovej stronie a tež na darmotnej app MNR Serbia, kajštiž ARD Audiotece, ARD Sounds.

Spěšny raz přes ranicu a lutovač. Tož jako su jacori minenich měsacach tak s tankowanjom čiski doživili a nazdunili, to pak je wot dženstnišeho nimo. Krótko po północy so płacizny tež česky zaso powyższychu, przetoż podpiera českoho stata za tankowanie z dženstniši pondželu viac nedawa, a z tym so płacizny za benzín a diesel tež pola susodow zaso jeničce přes wiki postajuja tak šako je miestem pola nas nimske tež zaso. Rabaty za tankowanie te bychu so v česky hižo aprilu zawiedli, przetoż bychu wojny na Iran dla płacizny naraz přes noc jasne stupali. Płaciznu, kotruž česky minjenich měsacach za benzín a diesel mějachu, te bychu tež celé jasne po tom, što jsme tu němske płačili, s tym pak je netko kunc. Včera ještě to płačeše liter super benzína 43,57 českých kronů na liter, potekim nekak 1,86 €. A kak wele netko płači, to ve internete si nemůžach zcela načítat, čili je z vás nechto runje česky popuču. Nech nam rade pisa, aktualna płacizna benzina a tež diesela by nas tu jara zajmowała. W miesacach startno rabata w Českej Republice by to tak, zo zniži so dawk za čirivo, za diesel wučenje to niečo 8 centu na liter, a kež česká finansna ministerka Alena Schillerová praji, zubi stát tak nekak 1 miliardu kronu každý měsac z apríla sem, a to si tež české prostše viac dovolič nemôže. Vo dženstnišeho potekim, krótko po północy by tak daleko, hižo viac rabat na tankowanie, potunčenie na tankowanie tež česky nedawa. Štužce potekim přes ranicu ječ, zabytam tankov tež vo dženstnišeho zaso viac se pvači. Nekak 1,70 € šako by minulých týdženiach tam.

A ja reknu wam nětko, što tak protičce stej. Króty termin, wězo prózdnina, to je stajnje pondželu. Bičtura radija Zadkule a Zadkulario prosija dženca na dalšu staciju, a to do Radworja. Hač kepi, čapka abo cylinder, dženca Radworju verči so na Bičturje šitko wokuo vašeho najrenšeho kvobuka, tak je po taki motu džencnišeho dnia. Na pošestčich. Zetkaja so mustwa a z dypkom šestčich leči potom tak rec prynim bul přez sak. Za čelne derje meče maja Radworju tež hižo šitko spřijotowane. Tuž dženca šestčich start v Radworju na pošestčich hižo za mustwa. V Pěskecach môža so wobydlerjo dženca vo wutwarje spěšneho interneta informovač, a to večo šestčich domje za športovcu v Pěskecach. Z barbami z přírody môža so dźěći jutce Serbskim šulskim muzeju v Stróži zabierać. Wot dźesačich do popudnjacjoch smeja tam zabieru. A komuž so jutce njeholdži, tež štwórtk so samstnym času z barbu z přírody zabieraja. Pod hołym nebjom film ladać, to môžeće jutce na budyskim rodže. Na kulisy lečného dživadła zmija znowa wulku z činovinu natvarjenu. Jutce pokaza so francuska komedia Die progresiven Nostalgiker. V tutym filmie poda so porik z postatych lit do džencnišeho časa. So tak rec přez časowe portalko boli, tak pisaja. Česač menšinu dosyć mich je. Dobranje.

0: Zatkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radworju verči so na bičturi Radia Zatkule šitko wokło tvojeho najrenšeho kvopuka. Wot na po šestčich môžeće svoje mústvo přizevič a wot 18 hodin so potom dobu lubije. Nezabučte na předešnik a vyzotež nic na dobu naladu.
0: Zatkula.
2: Nic zabuč.
3: Čem za večo.

0: a spraji nětko k łužiskim powěsćam, přetože nětko z dybkom na połostmich.
1: Serbski rozwóz. Powěsće. W studiu Blanka Funcela.
2: Němske centrum za astrofyziku DZA ma wotnětka do Ladowansku radu. Kaž DZA z Džili je prvni předseda gremia, zastupěr Zwerskog ministerstva za sledženje technologiju a svetnišću letarstvo Tomas Reiter. V rađe dále podla je nimo zastupniku Zjerska Svobodnostata Sakskeje a vjacoruch naodnoch sledženskih institucijo Němskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno Zjerska David Statnik. Kajš v Zdžilince dále reka bi prvnje posedženje konstruktivne a tvorjaju tam smirodajne rozsude za přichod Němsko centruma za astrofyziku. Noc tysac svičku sobotu kloše Marina Vězda Pančicach Kukowe je sta hosči vopytało. Tež leca su zestajili motivy ze svičku, kotrež hodža so k jubileam. Například vinuaše so jeden vopras do 80. ročnice skutki vězdnych spivarju, dalši peča 20. jubileji nimskeho biopečata. Hudźbne je večer du Helena Ajan woprubiło, swój program pokazała je tež rewanska skupina Łužičanska rapsodia. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostnych 8 a 9 letnika. Dženske prusninske livo Serbsko-šulsko tuarstva naveduje taj manželskaj Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chceža so s profesionelni fotografiju přirođe zabirač. Runja riečnemu livu v vodovych Hendrichecach je zarjedova s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Wot dženznišeho ponuvja statnu drohu esto a cic zive nuje synač preview. Na njeđe peča cic zi metrach nastanje nuje nadružne nasyp. Nimo toho rozširja kutnik a ponuvja dođažane must z 1960 let. Projekt vači 124 tisac euro, kotre sa vači Sakska. Dalše 20 tisac euro převozme huniske předozače LMBV. Twarske dzieła nuje synacz preview, maja hać do 7 augusta tracz, droha je do spunie zaurina. Koparski cyrk sportuje jednotki Kruščice, je swoim jubilejnym pecha 40. lecze po założeniu, czara Nibelčicach serbski supercup dobył, a titul wuspiesznie zakitował. W obirie przeciwo cyrkom maj sportu autorstwa Radwo a sportuje jednotki Nibelčice, Kruščenio dobychu. Ralbičanscy Sokoljo so lieca w obdzielili nesu, dokiż by im czas po zazbiehołym treningu hać k turnieri Nibelčicach przekrótki. A to bych u nasze bojestrze, kotrež namakacze tež na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hej dżensa, dre lietma dy słońco wuladamy jenoś dys a dys, a z blakami. Možne sú tiež švíle pri niedže 20 stopniach, júce celé podobné vietro, ale trochu čoplišo s maximálne 20 stopnimi.
0: Tužto je los na pučach a na druhách převážne pak na Ačivič smier Berlín. Našim koncu je tak daleko. Všetko poriadku.
1: Serbský rozvoz.

0: Na podźěwječiche.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Blanka Funcela.
2: Němske centrum za astrofyziku DZA ma wotnětka doladowansku radu. Kajž DZA z Džili je prýni předseda gremia, zastupjer Zwerského ministerstva za slědženje technologiju a světnišću letarstvo Thomas Reiter. V rádže dále podla je nimo zastupniku Zwerska Svobodnostata Sakskeje a viacerých nauhodných slědženských institucí Němskeje tež domovina. Jo zastupuje předseda Češno Zwerska David Statnik. Kajž ve zdźělence dále rěka, by prýnje posedźenje konstruktivne a tvorjachu tam směrodajne rozsudy za přichod Němsko centrum za astrofyziku. Noc 10 svěčko sobotu kloštry Marina Vězda Pančicach kukuje, je sobotu sta host či vopytało. Tež lica su zestajili motivy ze svěčko, kotrž hodža so k jubileam. Například věnovaše so jeden obraz 180. ročnice skutky vězdných zpěvarů, další peča 20. jubileji Němskoho biopečata. Hudžbně je večer du Helena a Jan v obrobilo. Svoj program pokazała je tež rewanska skupina Wužičanska Rapsodia. Do českého Harachova poda so dženca 27 modostnych 8. a 9. letnika. Tydženské prosninské livo Serbsko-šulsko towarstva navěduje taj manželská Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so s profesionelnej fotografiju přírodže zabirač. Runja riečnemu livu ve vodu v Hendrichecach je zarjadoval s mnóstvom přizevinju jara spokojom. Od dženznišeho ponuvia státnu drohu S-100-cicivel Noise nad Spreviu. Na nieže 5-cici metrach nastane nowy nadrožny zasyp, nimo toho rozšeria kutnik a ponuvia dodžažany most z 1960-tych let. Projekt płaci 124 tysiąc euro, kotrež zapłaci Sakska. Dalsze 20 tysiąc euro przewozmy górniske przedozacze LMBV. Twarskie dzieła nuisy nad Spreviu maja hacz do 7 augusta tracz droha je do spłonie zaurena. Koparski cyrk sportuje jednotki Krusčice je swoim jubilejnym 45. lecze po założeniu Čera Nebelčicach serbski Supercup dobył a titul wuspěšnje zakytuwał. W obie rie przeciwo cyrku maje sportotowarstwa Radwo a sportuje jednotki Nebelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanscy Sokoljo Solica w obdzielili nesu, dokiž by im čas po zazběhowym treningu hač k turniri ve Nebelčicach překrutki. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vědro.
2: A netko vůladáme trochu jace, svunca, mročele, dženca pak tež vůladáme. Haj, poměrně kvůdno je s 20 stopněmi nekak, juce celé podobné vědro, trochu čoplišo s maximálně 20 stopněmi a potom, když poladáme na sredu až čtvrtk, potom bude tež skere miniaty se švihlemi a tež relativně kvůdno.
3: Kiedyś byś tu się drzeżdżanach, popuczu do miasta Nuc, a to podwu Aleje Stauffenberga. Tam so trochu wopkat, no haj, kopi, tam trzeba czy nakuś dopad niekotre mniejszyny dlije. Tam drze, kiedyś naszym wopkatnym systemie sti nakładne auta, z dżela wopak parkuja, tak so je jezdna tam trochu wopmiezowana.
1: Serbski rozwóz.
3: Wotladajo od toho, że smo ne menuowa na Stauffenbergowej alei, pak je wszystko poradku naszym kuncu, dojeczcie si tu już dere tam, dziś dżęca rano. Drobicie szojedna hacie to do duela ze serbskim rozwosom, na dziwo ze serbskim rozwosom, albo są na prostcze. Kepekary.

0: při rozmowie. Pytnu, kak jara Sobjanka z Čapanec za Židow a ich nabožinu hori. Wukadźišćo toho je, zo je wuboko wěriwa křesćanka, kotraž přeco dale pyta a so praša.
1: Sem spoznała, zo je Jezus Žid. A tu jsem 2019, či první raz, ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v sedm kraj, vobladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálny kraj, ale s Židami sama na sebi nesem veľa do kontakta přišla. Potom je dále šlo, zo je so 2021 přečeka vopášala, až nohcu z nej na dôl do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiky inri, jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského umožnika a započinach so zabirač z jeho svojbu, s vulkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Šćapanec nazoniła vo židovské nábožinje a kultúrie, o tym sme čera tojšto vusyvali. Dole jo by jenož krótky vúriesk. A tež přečel židov Hans Eberhard Kaulfürst je svuchariam mnoho rozkvat. Napríklad židovské svedženje. Šo to steji netko, a to samo v rozširenej formie, tež na našej internetnej stronie, našej darmotnej app MNR Serbia a tež v audiotece ARD Sounds.

0: A tež najúčas z Blanku je tu dženca nažel hižo nimo, a to by môj božemi rec vám. Do toho pak ište pokiju všetkým tým, koci sú Drežanách, popuču. Na Stauffenbergovej alii tam sa vopkat trochu kopi, přetož tam niekotre nakvadne auta, no haj tak rec vopak parku. Ja převele ruma zabieru na kromie, keď buďče tam treba če nakúšte pat niekotre menšine dlie vokomikne. A nitko pokúkneme ište na vietrové vúlady.
1: Vedro.
2: Hej lečo, zapoži dre přestavku, skere kodniše dny na nas najpredaraz čakaja dženca takle 20 stopňu jutce, cia 20 stopňu a na tym dre so tež sredu a štvortk převele nezmini.
0: Moj přijemuj vam na kuždopad šojne při kotrem vedre, vele, vele vesela z tutym ličnym prozdninským dňom nezabudžte dženca večo 6. Započina sa přichodná stácia Zatkula Bič volibuluje túre Radvoriu. Božeme rene džin vam.
2: Večo so.
3: 9 Uhr.

Sme z wami žinca šach grali, wejowali přešiwo škodnikam we botach, se zabierali s přašanim, kak by mogli se našu sarsku rec z džaržaž. So nažijam, až jo se vam naš aktualny magazin spetobal, ja som Anja Kochoj-Čvarcova, žecem vam išči spetobne a úspěšne tyžin.

0: Sachska. Serbski Rozwóz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczór, Mojina.
2: Sadgula.
3: Ej, šta maš ty tam na ue?
4: He, šta da?
3: Na dame tu n dekel na tvoji hej.
4: Ej, prajemol?
3: Na, ja, ciše tajka hin? Tata či triezuje.
4: Na tata ja dženc hatu n motu na bičturje. Můj najlubší kubuk.
3: Hej, můj najlubší kubuk. Ale ta nic nekajke vyko, když se posilnú kučíku honie vůbě svoje vůky namakala.
4: Also mi so lubi a za radvo bude to dosač.
2: Sadgula.
5: Můj start do tydženja.
6: Ach, kala. Što máš tydžen sa očo předjúdžané? Žence je pundžela. To dala vizo jenojš. Sadgula bitch.

0: Zadkula.
1: Na što da hewa?
2: Hač tu namjestnje abo doma před radiom, ja vítam vás všich najwutrobnišo k dženstišemu wusyvanju Zadkule. My sme so dženca zaso z našim słuchomobilom na puč po Łužicy podali, a sme se to radworja dojeli. Tu při sportnišću wubědžuja so dženca zaso mústva na rajnišću maj, a zahaja z dženstišim wubědžovanjom druhu pojcu bičtury. Pjeć stacijo hižo za nami leži, 4 stacije a finale smiža so hišće vurač, bičtura se potekim hižo zaso pomagu k konci kila. Što se potekim hišće do radworja dojel nije, to nech spěšnje nakvata, a vy věšće, nic na najlubšenju lubší kvobuk zabič. Zoby so večer pak pravě poradžiju, nesme nimo dobrije nalady, tež dobra hudba falovač. Tuž mila přerač nam raz, što se dženca za nas přijatovala.
3: Vítejte, dženca večer jsem za vás písanú hudbný mix vůpytala. Neslyšíte jenž jenžesku a serbsku hudbu, ale tež portugizisku se znatým titulom Balada zpěvaria Gustavova Lima. Zpěvaria Gustavova Lima.

0: skupina Holaski Módrej Wěšce. A prvnju hodźinu zakonči Santi Gold z Desperate Youth. Nětko pak Can't Stop ze skupinu Red Hot Chili Peppers.
1: Zadkula.
2: Shutdown.
3: Ja, was du drin.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: My sme dźensa z hosćom w Radworiu, gdzie szutuje so 6. stacja Beach Touru Zatkule. Wietro je na haju hoj troszku zimniejsze, a troszku smokriejsze, a co zajszych tydzieniach, ale przyjrzym z tej rajniści tu w Radworiu poni. Ha, zoby nasz turnier po planie odbieżał, mamy kaj szkujszy tydzień też, tu za so dwie uwonię zamówite ju. To z tej dźensa Marta a Franz, a wonaj przełodzietaj nasze wysyłanie z live doladami, szako mataj wonaj najlepszy przelat w turnieru. A przyjmni z tej tu nitko Marta, Marta praj reskiego mustwo do dźensa raje, a byśle nasza stacja dźensa spyszne wukniowana.
2: Hajpši, při zvenách jsme ještě 20 musvo měli, nečko pak jsou to ještě jenž dějatná, když je so zase raz jen mauký malý stanu, ale to je tež porádku, přesto je tům plán kytro, so převáčo a jara češko ještě myč tu ten přelát, ale to je všetko, haj, haj.
1: Tak, jaký hupa dát ten rejný plán, to se prát, to se šoku zaujačalo, jo, ale někde máme dvě rejnišči zase, kež kůže týžen, ale kde to hupa dá?
2: Hej, máme dvě rejnišči, jedna rejniště je v Bisku a tamna rejniště je na Trauje. Hej, a plán je so trošku zvětšal, přesto so jsme po celé jednore jedné můstvo z plána dobeli šmonič, ale hej.
1: Tak, jak dojist dženca čeru?
2: Teru studenta je na 6 měnčinu, dokud dobimo kus kdež dnešík zaplánovat, přesto da su tež druhý raz junu krutke přestavky zaplánované, tohle dženca trošku krutšo a ište na 6 měnčinu.
1: Ha, kajka to naladu, to su rune rekva, za kus haj z dnešíkom mače ju vojovanju, budu rekva, za kus tu naladu, huvenšu čini, aber ka budu to začuva.
2: Ja, bo prawa w tym czasu jako bytny dyszyk, by tak nalada troszkę w pince, ale nie tylko maja po prom, wszyscy dalej weselo, a z weselą te dalej raja, ha, haj.
1: Hej, prima Marta, mój sto w bio turniera jeszcze nie katru razy słyszy moj. Na rajniszczu surunie rali mustwa syczomu czała Bala Lesna Sonina, Dziwa Myszynca, a też Nukec Klan.

0: Wielecznych prozinach rika za so kóžu pondželu ab do pieska za bulom skakać, prażonu kołbasku abo pomysy jesć, a so nadzijeć, zo może swojski tim se pola bičturu zatkule prenje miestno wudobyć. To da tež wałki před rajnišćami a podla nich su přeco se zajmowanymi přiladoweriemi pjelnjene. To laž to wabi poprawom serbskich młodostnych, kiž njewobdźela so na turnierje, kóžu tydźen znowa se do najwšelakorišćich serbskich wjesku dojeć. Naša zatkula Kamila je so raz za nas młodostnych napraszowała.
1: Ja jedu ki zatkula bić, tu kiž ja tam cilu wile přečelu zase vidzim, kiž nejdu ti na našu šulu. A dokiž je tam přece dobra nalada, ty dobrý što.
2: Mi so vo sebe ta atmosféra tam přece hra ljubi, jen može se tam so svými přečelami zetkač, při podlaku s volejboladač a v pozadku poprom tiež přece hra kul hudba běží. A mi so to jednore ljubi, so može tam romače sedžeč.
3: Ja poprom všetko tam subrač, to si ma tam, to je kšta bolo jaz lačinjene. Ale jeli subrač. Na raju je to za to odla cool, da kiš vile znate ljudi trichiš, še se šok vod ne piču, a nešto dobre kidži dove, a te cool v oblač, kaj te tam ota kraja.
4: Ha, to je še se ena jara dobra možnost, tiš može jamo jih přečelo, při uznih zase vidjeti, ha jen co rozme, ha při tem kus nešto dobre je, abo pije, ha zes přečele mi se zase vidji, když to také ve šednem dnju neocele možno, ha to je še se ena jara dobra možnost, ha přestun co atmosféru tiš jara Veselo čini.
0: Počekim dobra nalada, zromadnost a vezodeš luksus, za netraš se sam niče k večeri varič. Apropo Zatkula Beach, bunželu za tođen vidíme so šice zase v Krusčicach. Od vos na čođin za isto turnir a tež tam dava zvistošću svodna ječ a biče. A za šit kiš kiš zajšvili do njes v Krusčicach na Beach Turi pobili, přeto ješto by prini raz, zovu dorše klub staciju, toto namakače podla Možinského kluba. Termin červene do kalendra zapisač počmonič a wo wak przydać.

0: Hi, dźensa smy w Radworju na šestym volejbólowym turnierje. Tučasnje smy hišće w skupinskej fazy turniera, a kak tuta běži, dopraszam so něčko raz našu Martu. Wona je dźensa romadźe z našim Francom turnierowa nawodnica wubědźowanja a ma najlepší přelad w rě. Marta, praj raz cel poštkunek, jak i daje mjezu stał běžišo.
1: Hi, my smy dodom z skupinskej fazy hotovo, jenoš išće woko dvěry, Mamy jeno šiše, a w prynich dwóch skupinach sno z tej wisty štú pšinže dále. W tamnych dwóch skupinach je jiše prajúno raz celo otvorene. Dodla tam še domo čipne byč a na te posledný vyrý čakač.
0: Ha, bude prajúva, to je či sam si favoríčak, ale škúže to čin sú zase sobou prytku, abo ka bude tú situáciu, tú haj, posúdžová, tú stout iru.
1: Hej, vizor, also serbská raketa v skupine D, no tiež Cele porane pritku leži, pšindu, najskršo tež viste dale. To je jen z tých favoritov, ale v skupine A dava prajem raz jene nové meno, hastala vista von Rika. Nie som ište tak ich tu tie zestave vidia, nem hače cele nore te meno zmenené, abo hače zestava nua. Hej, hva k su nikotre, kaž napríklad přečivo. Je tež cele pritku podla, ale wone su hižo raz, tu ti zestave tiš rali, ale pod hinajšim menom to, da može im prajeć, su nikoci favoriti, ša su zaso budla sobu.
0: Ha, ha, ka, nikot tak je to vedro sobu raje, to se prede minio, a zase što dobili přetan štunku dla vedra, ja so tako spoživo, je to vedro kus lepšo hodvaro.
1: Hej, na započatku by vizo nidom raz dešik, ale nitko je to božiua, nie zvunco nie ješe vidjeć, ale tež dan dešik, to je na dobra boš. Hej, Nadja, my so zase tak vostane, drude so raz junu kus kapač započina, ale nie o ničo zli.
0: To še še uđa ženu. Hej, kajš, sme rune za rekli, da ovin musco, kotož rika přečivo, tute rune raje, ale po přišodom spive, sme mo samo junosti musstvom rozmoveć a kus kjerc vodim zonić.

přichodny tydźeń podamy so na 7. staciju Beach-tury do Chruščic a potem zosmy so w zajšich tydźeniach tematisce hižo do 90. let podali. To so frinkolaco sveta, abo tež do paradiza tanktopu, zmi nětko sjatočnje moto přichodneho tydźenja připowiedzić. Bubon prošu. Wopačny outfit je motto za přichodny tydźeń. Miesto na Beach-turu môžeće so outfit techniczce po takim na cyle druhe zarjadowanie podać. Hač na skadžovanku v elegantnem šače, na křižovski procesion v sukni a cylindru, abo tež v kostimie na postnicu do kulova, kreativiče nie su žane ranice stajene. A štož pozad k našej motovej challenge išče neznaje, v běhu kojžo turnira činime vulký skupinský foto se všemi k témě zrasčenými ľudžimi. A na koncu Beach-tury na finálu v Miočicach pozivíme, na kotrom obrazu by najviac předrasčených ľudí. Tuta stacija sme potom kletu prinju staciju Beach-tury 2027 vodovač. Ma potekim garantiju, zo je kletu podla. Tuž ja som hižo čipna, na kotre zariadovanje so v přichodnu pondželu v Chruščicach podače. A keko předrasčených vopičovarjov foto potom zapopadnje. Hač za štart Beach-tury 2027 dosa?

0: Mam tež hišće Sundownschein ze Klangkarusel. A hit Adventures of a Lifetime ze skupinu Coldplay. Alle druhu hodźnu Zadkule zahajimy ze spěwom Kola ze Kamelfahrt.
1: Zadkula.

A so se wy takle jako 19-letni činenim, runje z wukowaniom hotowi abo dola najprve raz gap hier po Abiju. Španiski kopa Laminia Mal je so na kujše pat včera jako 19-letny ze svetovým mištrom muskej kopanjce stav. A je so tym najmočší španiski svetový mištr stavizno. Španičane praj so mini Messi, šako ste vuviče kajštěž stil rača v obiju kopariu Messia a Jamala podobný. V celku je 19-letny v tutech mištrstvách jedna rota celio a jedna rota přijotovo. Mimo titula svetového mištra je si modosny tešižo titul Evropského mištra zdobil, a to do runja jako najmočší raja v staviznách evropských mištrstvů muskej kopanců. Tedy hiště krutko po svojich 17 národninách. A hiště malký fun fact, včera na rajnišču nestaj so Jamal a Messi k prvnímu razi zatkavoj. Před 19 letami ste měnujce starší Jamala za svojeho synka fotoshooting s tedy 20-letným kopariom Messiom pod dorostva FC Barcelonu dobyvoj. A tak jak tomu došlo, so je Messi Lamine Jamala před 19 letami před kameru kupał. Tedy hiště v Pielurach, dženca jako jeden z najsilnějších kopariů světa, je po takým včera večer Lamine Jamal Messi napřečo stupil a jemu pokazal, jak so světové mistrstva dobudu.

0: Šesta stacija beachvolleyballoweje ture zatkule a my stejmy tu runje romadze z Filip Budarom. Při pěskovém rajnišću w Radworju tu hura jest to mjenujce runje druja sadžba finala. Raje tej mustwie dziwa měšenca a hasta la vista prenu sadžbu je dziwa měšenca moja za sebe rozsudzić, ale Filip, kak da něčko wupada?
1: Hajka jest to runje prajwa. Prena sadžba je so runje zakončiła za dziwiu měšencu, ale to je nedom bytnič na rajnišću weje cyle hinajši věcik. Nětko se wopradzie wo te bule bole vojuje a vo sebe w mustwie hasta la vista je tež widzieć, kak woni te bule hišće ze svojsko pola voja a spytaja na tamne polopšinešć. Jara wurunane a nětko samo hasta la vista snadny předskok ma. To ryka maja dobre šanse, zase tu ještě do cejčej sáčby podaja, ale vězo, když rajeme jenom šáč do jednač dybku, to může so jara spěšně šo zminič.
0: Hej, da či pšiu svoju, nitko se šešt ke štyri za, mus to hasta la vista. Tam so runy jen vůl neobšelere pšiu za, šešt ke pěč, přeco ještě za hasta la vista, ale vězo, tu moc dauk menší hodbe. Hej, Filip, bude prajo jo ma jene musst du auch da kretz, aber jene musst du mit Technik zu beschäftigen, aber bitte prajo, mit Technik zu stehen, die musst du für Runerhutne.
1: W technice staj się w obie mustwie jara runohodnie. Gajstem preżej i żonareczał, w obie mustwie jara jara ofensywne, to ryka pomylne krótkie dybki, stajnie tak rec nadpie, a potem je zno skoro dybk padnął. Ale što się tu na kójszy pad te praszenie, stu je spyszniejszy. To są jara spyszne bóle, spyszne reakcje, spyszne bloki. Też sam prede widział na przykład od Hasta la Vista, oni mają takie zajmy triki, zajmowe manövry, gdyż tak rec jacory nadbywały, gdyż na sak beża, a tak rec czynia jakaś brek, co bychu chceli ból bić, to jest za przeciwnika jara ciężka sytuacja. A nětko tu je moho Hasta la Vista svoj odstavk džeržeč, one leža nětko ještě dvaj dybkaj prytku, vosom šešť z tej runje Hasta la Vista na dživu myšencu.
0: Haja, když tu tom sáčbu můstva Hasta la Vista dobuže, potom podáme se ještě do cíče sáčby, když by nětko dživa myšenca dobuje, a pon puto vězo, tom finále rozsudženě, bo nětko ještě raz se tom odstavk spomenčiu, vosom ke sydom za Hasta la Vista, další bůl léči přes sak. Hat Jan Schroter und der das so durch, Chinesa. Oh, da bist du ja ein Dipp. Sa, musst du dir ein bisschen zahlen. Nicht gehört der Rasa, so wohnen an der Torika. Hey, ist das ein Napier, das ist super. Hatsch, so mo, potom ist er der Zitsche, sag mir, potom, aber zum Finale ist drüge, sag mir, wo rast du dich, das ist schon, potom ist er raus, bei Schichern im Spiel.